Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mi an foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.